0: вśród gór strumyk ciur-ciur i walczyk przy ognisku.
1: Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, i walczyk przy ognisku.
2: Narend.